0: Dies hat mich nur genommen, da na Bruschestich. Dies, wer Wukrajo duolo, je pschetzer dere, dich muss ich nicht tressuar, dam nische Ritschi. Da war der Rea Durie, a Wutrobe, da am nicht schon nur nepoedam. Pschuschem, jesse Andrea Kistena, Dziwama, Gelko, je Kusk, Tschischine, Pomao, jako jesse, dobraj dojewa.
1: Započala je so to hižo do odjezda, jako sem svoj kufor českému busovému šoféri dala a jeho z dobrý den postrojila a svoj liščíkový QR-kód na šmuradku pýtala a komentovala z novým džeruneje. Jeho mezvočo je so ujasnilo a je minil zo vúbirne čistý rečo. No, sem si myslila, ženjenej sem reč prave vukva, tohodla sem so dobjala tiž převineč rečeč. Môžu nikotre floskle a vupomham si ze serbšinu, kýž po vurekovaniu kúsk čanu. Dživam jenice na to, zo so mi žane pulske vobrote nuc nesunú. Ale buch samo za svoj serbsko-český slovjanský esperanto po takým neoficiálnu miešencu tiež práze s posmievkom pokvalena od starších předavákov,

0: albo pinčnikov vezo húščišo hač močich. Tuči sú potom tolára, čo chceli jenčes si rečeč, ale totla si miła dubianej húši. Nikak je to po takým švozes, pospytam to po česky. Hej, sama moja žona při kase za tikety za račin je mi rozumiła, jako si mi rozkvada, zo sme lužisce Serbia z Nímskeje a národná menšina, ale vo serbskim seminárie při Karlovom moste nie je ničo vidžala. Bie pak dospone zaorena, no a to je jednož, dokud som našu mačoštinu trošku přiblížiť spytala. Ani kuska perfektne. Drude pak dosaha nešto proce a zmužitošče za malé veselo a môže byť snač samo nástok, zo so druze on nami informuje. Tuž nebojče so, viace hač nerozumič, vás nebudu.
1: Dobrej, Andrea, kiesce na... Domočeraz sami pospytač, uspytač, dobrej ječ, so stajne udaní.

0: Sweet Home, Łužica by tlať išlo. Ešte také rané slunčné rodence zase očakujeme. To bude krásne, lečné deň. Ale netko najprv raz podadáme, što dáva všetko nulo. Imenujce na pol šeščich.
1: Srbský rozvoz. Povieste. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. Nowa šulská viednica Serbskej základnej šule Krosčicach je Hanka Vočarjová. 35-letná kozarčanka nastupí tuto miestno hižo 1. augusta. S tým zakončí sa 5-letná doba zastupníctva šule přes direktorov druhých serbských základných šul. Kaž krajný zariad za šule a kubvanie dále zdieli, nieste za základné šuly Budušine a Ralbicach v upisanskej procedúrie ešte zakončené. Tohodla přepoda krajný zariad prekodne nadavky šulského viednictva Ralbicach Janja Hančikovej a Budušine Aleksandre Vauže. V júliu je Horní Łužicy 6 předov začú za dohromady niečo 90 přistajených krotko dživo přizivivo. Kaž agentúra za dživo na naprašovanie zdželi, by to trošku viac nových přizivinov hač pred mesacom. Kelko firmu potom opravdže za svojich přistajených státny penis za krotko dživo užíva, vie agentúra pak hakle trošku pozdišo. V miercu by to 1 až 60 předov začú a 900 ľudí. Väčšina předov za Čvedžovacím přemysle. Loni samstnom času by nemali dvojce telko přistajených regionie v krotko džile. V džilách západne Hornie Łužice je čera niečo 2 hodiny dôr milina vupadnova. Miestrujem v Vorklecach, Rožinče, Smerdžaci a Nebylčicach. Potrechene by niečo 2000 domiacnosťu. V bielu dopodňa pak bych u Češe zaso zvuporedžene. Kaž zastaračel Sachsen Energie z džili mejachu mylenie v Suči kamienskeje přepinanie. Přičina by najskere zo sú při tvarských dživách blízko počnici milinovotvo pškodžili. Tvarské dživa při novom vosadnom domie Radlubin v Ralbicach tia poslední fáze. Kaž v obkruči vosadne fara Štěpán Delan sú po jednom leče tvára nimale na džin ponia časovom pláne. Tu chvíľu sa ešte elektrika doinstaluje a dživa na vonkonom areálu sa dokonča. Nú Radlubin nastane na miestne dotalnie brožnie farského dvora. Jedno poskodové tvárenie smie miestno za 80 ľudí a pfači dohromady 1,1 milión euro. Kun septembra na domkovance se vosada nuotvo posvičič. V Mužakově sú džile Pyklarovoho parka tukvilu za vopetrovariu zaurene. Nevedro je tam v útoru večer štome vopškodživo a bualivo. Dúčasne je jenož areál vokuo nuvoho rodu za publikum přistupne. Kaž zaužba Pyklarovoho parka z džili pracuje sa, na večer škode hač do konca do džinja vodstronič. To bych ju povieste, kotrež namakáče tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca očakuje nás svunčko s mročelemi ve vodmene, převážne má sucho vostač, jenož při ránice ke Českej tam dre zmeja švíle, dále do kraja pak potom nic. Živé slibro stupa bio dňa na 33 stopňov a k tomu zmejme dženca hoj čerstvý viecik. Júca a kajštejš kunst do dňa vostane přečené a sucho, júca hač to 6 a 23 stopňov, potom temperatúry zase stupaja.
0: A to poľadáme nedom tiež na púče. Žiadne bezkače, nikde nemáme tu Horní Łužice, znamenča nám ničo nepředeží a tiež háčenia nám nejsú znáte. Jeden pokyn mám, a to je Kukové. Tam nemôžeš přezvesieť menúcu od mosta hač do predka k Münským kiežam. Tam je púč zašľahané. To robíte na to myslíť, kde chcete do Pančic alebo do Kukova ječ. Je li ešte nešto máte rád na zázvonče Budešin 7400 alebo písate nám přes našu chatovú funkciu v našej app MDR Serbia.
1: Srbský rozvoz.
0: Tož dajte si netko dále štučku ľubič od Olivera Tomasa. Štyria pomenčine je po napol šeščich.

před pol hodiny je slunčko skáďa, ale nitko svojne ježotu. No a za domom tu podľa nás na dvore budeš inéko a to bude deň sa krásny deň a tu chceme tiež dále bude byť z krásnej serbskej hudbu. To spieva Anna Maria Brečnerec. To je Milena Vočarec. A Andreas Biking je zo svojej Harley popuču. A to snáda je rúdne, to práve nic přehoco, ale ráne slunčné vedro z Harley zaušetí šrine po Užice.

0: No dobra, načmi činu pošeštih. Zohodi so jenička stavi zna 8,5 leta a dlije povedač. Klinči trochu zatem, zo ce, če nechtu knore meč kusk za dotla vjernone, abo ga dobi tojič. Ale tajke nešto mame, pola nas v serbskim rozosu napšikvat. Janek Vočo rozpravja o dječacem usuvanju, kiž dota žaneho konca nima.
1: Kujde štvrt grano, a to je život 8. mirca 2018, doživja dječi do dom, kde je malo je druzne filomelosa. Mirko Brankač, kemu od prvního dňa svoj vůz a o sebi ty charakter spošča, što je ho tyž úžaduje.
2: Já jsem díky 400 kruč toto filomelosa rečal. To je tyž pětnu ve vosu, ta vysokost, nie tak jednora, kaž před letami. A to ja mám jenom ten techniku, som mluvil, že to všetko ešte beží, to je šno pětnu, to je najväčšie vôžanie, ten vôz.
1: A s ním a všimi tými rianými zvukami nebe Filomelos, ten Filomelos byl, tyž nebe jeho Mirko takhle s celým čevom a dušu a lutými vúdnymi przlemi predstajal, pod kuždým perkom má hač do džensnýšieho znajmenča jednu ideju a samo svojské přísvovo, s ktorým žortne na nás človeku a naše činky zláduje. A jako tajkého jeho tyž ľudžo privátne nareča.
2: Tošno je jara, každým praje, za dušu, když ty stejš na bankovém automáče, si peněz zvolíš, ale on žádná vod zádeš jinče, vytáš šetun kněz Filomelos. Hej, tu tady jsem, to bude fajn tak činíče, a to bude kompliment já ráde přijuzám, a přes druhou vězo tyž, hej Filomelos, ľudžo mě spoznaja, ale tyž nespoznaja. Já to tím kněz Brankač, abo v tým, no. Já běžu se zviacerými identitami, přesvět.
1: Zo vostanu stavizničky Filomelosa čerstvé, žortné a napjaté leží ve rukách dve u koautoku. Jedna z nich je Antje Beneken. Ona je po povolaniu dživiznova pedagoguka a tiež expertka ve čítaniu zvieriečich sledov. V zajšuch letách je za serbský rozvoz tiež hižo druhé seriále písava, kiež v abo vo přírodži jednachu, kiež listná mruvia Lilo, Krejni Bracia, abo Janka ze sedom dybkami. Tuto vysovanie miestom dávno v archíve rozvoza Dremaja. Mala drozna Filomelos plno tomu jej a celému týme hač do dženstnýšieho veselovo bradža. Apropo tým, dalša koautorka je Andrea Keščcena. Ďakovano jej je Filomelos práve žortne serbský ptáčk. Ona staví zničky sobu písa a je ze všeho spočatka tiež převožuje.
3: To nie je vizujo žine, že posúne převož byl, to tiež nebyšlo. Trebáme náš serbský svit a když staví zničky jara přepísam alebo jednu ideju bule utvorujú a druhú preču ostajú, no aj potom to tiež ante napísam. To je také dávané a brače. Ja znamenča so na te dny, když Filomelosa písam přeco jara veselu, dokež môžu to bude kreatívna byč a mám hižo miestem ve vuchu, kak to Mirko Filomelos praj.
1: Andrej Keščcene po boku je Madlenka Šoučic, spočatne režisérka, miestem rečnica riadu a má přeco vúšnu polepšenku za text. Tu iž dženca Filomelosi, abo lipe prajene týme Filomelosa, vele zboža za 400 vúdače a vám, při posluchariam, viezo veselo, celé ve zmysle malé je drozne.
4: Le, štuj so medla menčinu smeje, je hodinu

0: 12 minčinuje do na posledných chlube dječí, kažkúž, že štôd kviešte tola netko, hižo, štú nedom zafí folia, vyšte vytýš, kak dôvod tuto úsovaný, že máme, rúne ešte slyšeli, čenca je to číslo 400, prenie úsovaný by 8. mierca 2008, nače to nikto škúli z vás ešte celá nasvieče nebe. A tak vám chvíľa milosť netko, hižo, dlieha čuosovný stajný štôd k svoje žotné ideje poveda a dodom, kde je doživia. A technické režene konca nie, však o sedá týž dženca, zaso ništo nového.
1: Filomelos. Dodam dejstva Marmie Drozene.
2: Tajka riala liečna vúka. Krásne. Ach, všude, dokáž kvôli jala dám, je všo písané a... Voskota.
3: He? Čeho dla voskota?
2: Na, dež tu po vúci biehám, travičky po mojim brjušku zjedu a... voskota ja...
3: Ouha.
2: Znajmenša je dženca tule na liečnej vúce viacelos, hač na reach. Tamle flap, flap, metečka, tamle zum, zum, hana a všude skopčky a šviače. Miso hýža viači, tá kústo každému tule strovič. Ej, buenos dias, ej, pomebo, ej, ej, bučku, alele, ej, moši, moši, a namaste.
3: Vopravdže, vúka je živa, šo švoči a boči, šo je pône insektu.
2: Ach, aký štejš ešte svoča. Kaž tule. Abo tule. Stop, stop, stop, stop, to je vosa. Tu račo nie zežeru. Nic som nekao nie.
3: Filomeloso, to nie je vosa, to je pauk. Kiš jenaš kaž vosa vupada.
2: To, ho, no hoj, tjo. Pauko, se so podamo spytal předrazčič.
3: Myslu si, že se pauka nekomu před nosom šlapnul.
2: Hej, na mne láda také väčšie stvorenie. Ale one so nehýba. Vupada skerikajš vopeno. Ale te voči

0: celé aktuálne poky sme dostali, čo sa nastúpa vopkať. Keď vôľubí ľudia, ktorí sa podajú do Budyšina mes Zejicami a Lénom je droha zašľána. Tak daleko naše informácie sme dostali úne informácii od Připosúcharia mes Zejicami a Lénom je droha kompletne zaurená. Ľadače, že tam je druhý puč si pýtače, ale kešprene kšižovaništo ve Zejicach je ešte sobodne trojka potom eventuálne přes autodroho ječie liceče alebo přes Kroščice. A što je policia, hovak ište nabliedže mi ma. Katka to vie.
1: Policia z G.
2: Pukina Vobruč je v útoru připoutňu k nezbožu na autodroze 4 smier Zorelc ve vysokosti Vatjesta Budyšin zapad vedva. Bie to prítku napravo, při takým vulkým nakvadným auče bez připovišaka Marky Scania. Podľa jeduce VW na levej čarje zjedže přečivo karkasy a auto bu vopškodžené. Cokuna škoda na nakvadným auče a VW 7500 euro. Vodža Renota je v útoru večer po všem zdaču kolesovarja Budyšine přejvičal. 22-letný ječeše so svojim kanguom na mužakovské droze z Borka do smera na nutskone miesto a coše napravo odpočič. Přitom dojnže k zrážce z 21-letným kolesovarjom. Tutun přinže zranjene do koronie vietná škoda 2000 euro. A krutky vokomike dosahal možnú pokradnúť a to ve vopkodže pri Úžiskym námestče ve Vojerecach. 7 až 60 letná je jej toboku skrutka předrastčaný stieho vostava, zo by ve vopkodže ešte po dalšiu drastu šva. Tunde vokomik v Úžichu Paduchojo zo bychu možnú rentnorky z tožky pokradnili 10 euro za chusobu, dalšie vosobinské dokumenty abo peněžné kartky pak nesú nás božo pozibili.

0: Naposledy mich je, a to má všetké nôžte za nás, Katka Pepelec.
1: Srbský rozhlas. Povieste. V studiu Katka Pepelec.
2: Dobaranie. Nová šulská viednica Srbské základnej šule Kroščicach je Hanka Vočarjová. 35-letná kozorčanka nastupí tuto miestno hižo 1. augusta. S tým zakončí sa 5-letná doba zastupníctva šule přes direktoru druhých srbských základných šulov. Kajž krajný záhrad za šule a kupovanie dále zžili, nejste za základnej šuli Budušine a Ralbicach v upisanské procedúrie hišče zakončené. Tohodla přepoda krajný záhrad prekodne nadavky šulského viednictva Ralbicach Janie Hančíkovi a Budušine Aleksandri Vauče. V júliu je Horní Vúžice 6 předov začo za dohromady neče 90 přistajených krotko dživo přizivivo. Kajž agentúra za dživo na naprašovanie zdžili, by to trošku viace nových přizivinių hač před mesacom. Kelko firmu potom vopravdže za svojich přistajených státne penes za krotko dživo užíva, vie agentúra pak hakle trošku pozdišo. V miercu by to 61 předov začo a 900 ľudí. Väčšina by v přeživacom přemysle. Loni samstnom času by nemali dvojce telko přistajných regionie v Krotkodžele. V džilách západne Hornie Vúžice je včera niečo 2 hodiny dôl milina vupadnula. Miestru im ve Vorklecach, Rožinče, Smerčaci a Nebylčicach. Potrechené by niečo 2000 domiacnosťu. V biu dopodňa pak bych učeže zase zvuporečené. Kajž zastaračel Sachsen Energie zdžili, miachu milinie vysučí kamienské přepinárnie. Příčina by najskere, zo sú při tvarských dživách blízko poučnice milinovod vopškodžili. Tvarské dživa při novom vosadnom domie Radlubin v Ralbicach cia poslední fáze. Kajž v obkruči vosadne farost či pan Delan sú po jednom leče tvára nemale na džin pône časovom pláne. Dukvilu sa ešte elektrika doinstaluje a dživa na vonkunem areálu dokonča. Nové Radlubin nastane na miestne dotalnie brožne farského dvora. Jedno poskodové tvárenie smie miestno za 80 ľudí a pači dohromady 1,1 milión euro. Kun septembra na domkovance ce vosada novotvor posvičič. Strohotnický záhrad Zorelského okresa varnuje pred kúpaniom v Kvietanečanským spiatom jezeru. Príčina je silné rozmnoženie modrých algú. Kajž záhrad z džili sú pri kontroli s dobom zvistčili, so je voda tu kvíľu kietro mutná. Tiež budeským spiatom jezeru maja dále čeže s modrými mokricami. Tam bych ju hižo pred nekotrými týdženiemi varnovali. Kontakt s jedotými algami môže šalaké strohotnické čeže zavinovať. To bych ju povieste, ktorýž namakáče tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Nas očakuje svunčný džin tiež s nekotrými mručelemi, tuto potekým ve vodmine, prevažne v ostane sucho a to pri cice či stopniach. Júce kajštež kunste dženia v ostane dále prečelne a sucho, júce spadnú temperatúry na 26 stopňov, potom pak zase stúpaja.
0: A to bolo nám ešte na počeru, nesom to predejžo rek. My se zejcami a lenom je puče zašláne, tam ešte nezbožo. Kaž prene puč je začinené, to dobyče si objezdku pýtač. A v Kukove, tiež tam, přes ves nemôžeči ječ, deleka od mostač, kmenkec kieškam, je tiež tam puč začinené. A jeli ešte niečo vidíte, nekajke hačine, abo tiež brzkače potom nás ráde zázonče, budeš in 7400. Abo dalšia varianta, písače nám přes našu app MDR Serbia, celé jedno přes chat a potom to spíšne vozivíme. Na stým je 4,5 menšiny na dom po napos 7.
1: Serbský rozvoz.
0: A nám zaspíva Milena Vočarec.

0: Ljube dzieci, ja mam nešto ešte za vás. Dženca je štvotka, to celé vážne tamín. Menujce, jeli nešte dota naše horančko svišeli, mám tu ešte raz úrezke za vás, kečbu?
1: To je kulvate, to je ty ruškate.
2: Tam pa nesmia převele dzieci ore hrvaky nrovadže prasne.
3: Tam si celé pero přičinene.
4: Tam je zasmyk. Stumu žen z hroka skakaca so te rekat.
0: Kaj dženca, dobiče vašu otmovu hižo nam posvač, najjednoduše to, že tiež netko upravdu vieššie, o čím tam rečíme, zo posvedče nám mailku na serbský program @mdr.de a podalša varianta nedomšie stronu MDR-a, celý jednore tam poladač a tam môjete si menujte tiež kompletné hodančko ešte raz naposkač, jeli si nešte ešte celé vieššie. Ale kaž prene, dženca, celé spiešne posvač a potom môžete sobotu zonič hač ešte dobeli sobotu vedundaku menujte uozvíme do večera našeho hodančka.

Medo upada tak, so zmijeme tež konc tydženja, haj prawe lečo. To so udani tež zaradovania po tvojem nebiom opetača, to mam niko tri tipy za vas. Najprve pak nešto za dječi muzeju zapadne Łužice, smidža si dječi. Čenca, od poponu dojmaj. Vobladač, što še vak nichtu v muzeju nevidži preparaci sku dživarnju menuce, tam môžete si vobladač, kak so zvierata preparuja a so za vedomostne dživo přihotuja. Anetko, po tvojom nebiom je dženca v čornom komcu znova kino večo, a to pokaza so das kanudes manitu, a juce večo tam to samsne trojka znova kino, ale druhý film menice LOL 2.0. Smolarec knihani predstaví so dženca večo nová kniha, je to premiéra knihy Dotkania s autorom Milanom Rabalom a ilustrátorku Petru Švarcom. Dženca večo na poosmich to je, potekým knižná premiéra knihy Dotkania Smolarec knihani. A tiež leca, prosia zaso biosférovom rezervácie hone v Užiske. Hola a hate v Stroži na kino v večo veliču. Prini je juce večo, a to ve 8 s filmom Ganca halbo brudo. Serbská dekanátna modžina je tiež leca na zromane vúlet prošená, ktorž bude nedelu 13. septembra. Plánovaný je s busom do Špoujov pola Hamora ječ, kdež bude zromane nešpor tamnejšie cirkvi. Přizamkne so čomikovanie z Čelna do nového mesta a zajímce mení sa hač do pondele, 10. augusta, to je příchodná pondela, online přizevič, link na magače najjednoduše na strone www.posol.de. A pokukneme na konc týdženia, serna na svičo vesne svieđe na to piatky, že s vúbeđovaniem o nových voborov, potom hraje DJ Romano, sobotu maja mezdrujem kikorové turnier, a večovi za znovarie, nedžuli je potom popodňu program za ušech, zdobomujete si tamtež oldtimerov obladač a na ponovene kielovanskej čare kielovač.

0: Šuđe je netko onka napola hviđi štajke suhodne, to vizo tež ne je žaden dživ, menujce srčo močove smala po polah, žneja od ranja hač do večora vulke mašine, kaž prene šuđe po poču su, dokež su tež pola abo žito je zrave, a to šo dobi tež so nedom odseč, dež je tajke perfektne vedro. Tež Alois Handrik je rune jako mode, tež v NDR-skim času hižo, tajke mašine, tajke srčo močave ježi a so vi ročo dopomnič. Tak je tedy žněnských kapitánů, to jsou čiboli, kteří jsou všetko navědovali, kdyby nahonač, když jsou oni celý přestavku zapožič. A to bych opročil tedy ty celé prvné modele s čemu čovou.
1: Když jsou či kapitánů celý kvobědu, svačiny, kvěčery, jsme jí dobili odměnič. A tam jsou ty švězo, když byli ještě s čemu čovou bez kabiny. Tam je ve s čemu čovou nesedí, ale na s čemu čovou. Hej, nesmo rune zveselene boli všesto, da smo tute smeli tam poslužovač, dokaž mieše so hýbač, potem kaj švicik steješe, pak to kaj na tom prohej učeknič. A je li pa docovaža vicik na nebe, še bi hore. Dokaž potom se ten co proh dospolne na sebe dostal.
0: A potom si večer tež odpovedný hupada o ničo ze sklíma a rejne příjemné sedečka ešte dženstnejších srčo močovách je. To nie je dávalo příjemným požišo, jako mierho kabine by to hýžo příjemnýšo, ale dávno nic přirunajomne dženstnejšom časom.
1: Ve kabine, tam si to látejšie než mi ute dujadvo, či si sa nadžijal, zo sú te filtre čisté, zo bo to je investe v obtok. To vo povietra bol, zo sa nebu zno tak si ičo počil. Musíme měli potom tež mlokokáran z vodu, vůně pak jako škyt, zahašeně, jeli se so níže vojen údery. Tam se mohlo so trochu mězvočí humuč, jeli jo přera štípavo abo svirbivo, když se viděl, nesměš se so drapač na těch vlákách, jak haj se jo takože zahoriva.
0: Aj, kaž prajene, potem podžele jo rekavo, pak do Pieskečanskej uľovej jame, pak do skave si doječ, zo se so ukupal doma, však duše išče nedavachu. To se tam so mu rine vokvodnič po siatoku a znamenča trošku so ukupač a so zase derečuč, také u nimi prajom. Čenca, kaž prajene, dávno nejac, také nešto predstavljene. Kúža srčo močova najskej, kúža moderna má klimovú přípravu a potom to tež při tajkých temperatúrach vonka na polu z tajke mašinu, abo tež ve tajke mašine lepe vutra. S tým je 4 menšiny do 7.

0: 400 razov Filomeno srano v srpskim rozo. So dženca svičime tu jubilej v dženčnišim vusovanju, aj poprom však je nepšeradži svoje največje potajnstva v osebe nic, dežže v fantaziju, ale za Mirko Brankač k našu ma odroznu Filomeno sreči, što mestem tých 8 a pol letách vusovanju tejši žob bytneli. Dženca máme kašprene v rozo svoje jubilej 400 vusovanje tutoho dječaceho seriala. A što dživodželník Mirko Brankač k svojemu Filomelosi přije?
1: Ja si přiju za Filomelosa, že on jara vysoko ešte môže léčeť, zamiča 400 kroč. A ja so god, dokud on léčeť môže, dole je nu napríklad mesačk, alebo, also také nešto, nešto science fiction, ale to nie je nic šedné, ale je nu, že som praje, dženca je to možnosť, že dáta. Helvák, máme naše jednore téma, přijím jemne rýšť, tá téma jo, čím zajímavšo.
0: To je náš Filomelo, že ženy nima došť, a najradšošte na mesačk, tak my ju oznajeme kúže ráno a týždeň sa ráno zase má podavíznu za vás. A to riane tež však, přes tuté leta je samo přísvova unama, kao náš Filomelo, kaž napríklad tuté, haj, my máme jenož to činíme, večímž sú nám te vulke příklad. To si môžem za sebe žeržeť.

0: čez srečo. No, no, no, sem se mislila, ženjene sem reč prave vukva, to odla sem so dobjavati špravineč rečeč. Možu nekotre floskle a vupomham se ze serbščinu, kiš po vurekovanju kusk čanu. Dživam jenic se na to, zo so mi žane polske vobrote nuc nesunu. Ale buh samo za svoj serbsko-česki svojanski esperanto po takim neoficialnu mešencu tež praze s posmjevkom pokvalena od starších předavakov abo pinčnikov vezo húščišo hač močich. Tuči su potom toleračo chceli jenčes se rečeč, ale totla se miła dubjanej v uši. Nikak je to po takim švozes, pospytam to po česky. Haj, samomoda žona při kase za tikety za račin je mi rozumiła, jako se mi rozkvada, zo sme lužisce Serbia z Nimskije a narodna menšina, ale vo serbskim seminárie při Karlove mosče nie je ničo vidžava. Bie pak dospone zaorena, no a to je jenož, dokud sem našu mačoštinu trošku přiblížit spytala. Ani kuska perfektne. Drude pak dosaha nešto proce a zmužitošče za malé veselo a môže byť snač samo nástok, zo so druze on nami informuja. Tuž nebojče so, viace hač nerozumič, vás nebudu.
1: A to však je tež dobrá příčina to, až vúspytať si do Českie doječ. Nedom za ranicu však máš krásne pučovanské štiešky. Abo tež, kajšie to moja kolegyna Andrea Kistina činová. Cítiš zásoraz dopraji do stolice doječ tam.

0: Denis Wenzel je nám zaspíval tu, Hanitko je na 8. čas za nôžče dňa.
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobaranie. Nová šulská viednica Serbské základnej šule Krosčicach je Hanka Vočerjová. 35-letná Kozarčanka nastupí tuto miestno hižo 1. augusta. S tým zakončí sa 5-letná doba zastupníctva šule přes direktorov druhých serbských základných šulov. Kajž krajný záriad za šule a kubvanie dále zdeli, nejste za základnej šuli Budešine a Ralbicach v upisanské procedúrie ešte zakončení. Dohodla přepoda krajný záriad překodne nadavky šulského viednictva Ralbicach Janie Hančikovi a Budešine Aleksandri Vauče. V júliu je v Horní Vúžici 6 předovzáčov za dohromady niečo 90 přístajných krotko dživo přizivivo. Kajž agentúra za dživo na naprašovanie zdželi, by to trošku viace nových přizivinov hač před mesacom. Keľko firmu potom v opravdu za svojich přístajných státne penis za krotko dživo vúživa, vie agentúra pak hakle trošku pozdišo. V miercu by to 1-60 předovzáčov a 900 ľudí. Väčšina v předživacom přemysle. Loni samstnem času by nemali dvojce telko přístajných regionie v krotko džile. Tvarske dživa při novom vosadnom domie Radlubin v Ralbicach cia poslední fáze. Kaž v obkruči vosadne farar Štěpán Delan sú po jednom liče tvára nemali na džin plně v časovém pláne. Tu chvíľu sa ešte elektrika doinstaluje a dživa na vonkunem areálu sa dokonča. Nové Radlubin nastane na miestne dotelnie brožne farského dvora. Jedno poskoduje tvárenie zmije miestno za 80 ľudí a pvači dohromady 1,1 milión euro. Kun septembra na Domkovance sa vosada nuotvor posvičič. V džilách zapadne Hornie Vúžice je včera niečo 2 hodiny dôl milina vupadnova. Miestru im ve Vorklecach, Rožinče, Smerčaci a Nebylčicach. Potrešené by niečo 2000 domiacnosťu. V běhu dopodňa pak bych učel, že zase zvuporedžené. Kajž zastaračel Sachsen Energie z Džili, měru mylenie vysočí kaminské je přepinárně. Příčina by najskere, že jsou při tvárských dživách blízko poučnici milinovod v obškodžili. Strůvodnický záriad Zorelského okresa varnuje před kupaním Květanečanským z 5. jezeru. Příčina je silné rozmnoženie modrých algů. Kajž záriad z Džili jsou při kontroli s dobom zvěstčili, že je voda tu chvíľu chytro mutná. Když Budyským z 5. jezeru mají dále čelže s modrými mokrycami. Tam bych ju hižo před nekotrými týdženiemi varnovali. Kontakt s jednotými algami může všelaké strůvodnické čelže zavinovať. To bych ju povieste, kotrež namakáče na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Nas očakuje svunčný džín, ale tiež dosť mročelu zmijeme, svunce a mročele potekím ve vodmine, převážne vostane sucho a to při 33 stopňach. Tiež júce a konc týdženia vostane dále příjemné čopvo, přečelné a sucho. Júce so 26 stopnými, potom zase hocišo.
0: A da šľadame na buče, môžeme reci so mne se zejicami a lenom je buč zaso svobode, tam je všetko zumone, tam môžete tiež zaso ječ ve kukove dobyče dále, keď bovač tam nejde přezvies, tam džiel drohy ponovia. To sú naše veci, kýž my znajeme, tiež vyskače nám nejsú, žane znáte, je lepšie, než to vidíte. Zazonče nás rade 0591 7400 alebo písače nám přes našu app MDR Serbia a potom to spíšne vozvíme. S tým je 4 pomenšené po na po 8.
1: Serbský rozvoz.
0: A to je Mirčin Veclich.

Hnedko vám za vás retoma z pokyvo v Muzeju Západnej Úžice smidia si deči dženca odpoponu dvimaj. To obladač, ktož hovák nechtu v muzeju nevidí preparácijsku dživanju menujce. Tam môže vidieť, kak sa zvierata preparuja a sa za vedomostne dživo přihotuja. V čonu komcu je dženca znova kino, večo pod hovým nebiom, pokaza sa da skanúde z manitu a júce potom tiež to samsne jenož nový film a druhý film LOL 2 dybk 0. Smolarec knia nepředstaví sa dženca večo nová knia, je to premiéra knihy Dotkania s autorom Milanom Rábalom a ilustrátorku Petru Švárco, to je český básnik, spisovateľ a přeložovateľ. Bydlia skutkuje vo Vánočicách a je vozivý 12 básnických zbierkov a ďalšie knihy. Dženca večer na po 8, potek im knižná premiéra Dotkania, a to v budúšine tu v Smolarec kniani. Tež leca zase proša, biosféru mrazaváče Horné Úžiska Hola a Hate stroží na kino večer v Liču. Prvný je júce večer, piatk večer, potek im večer 8 s filmom Ganca halber Brudom. Dekanátna modžina je tež leca na zromane vulet přeprošená, kotož bude nedželu 13. septembra. Plánovaný je s busom do Špojo, pola Hamora ječ, tež bude zromane nešpo. Přizamkne sa čumikovanie z Čelna do Nového mesta a zajímce milí sa hadžo přichodne pondele 10. augusta online přizevič. Link namakače na www.dybkposol.de. A pokukneme na konc týdženia. Sia na nás sveča vesne svedžen. A to piatk, hižo s ubeďovaniem vo nových oborov. Potom hraje DJ Romano, sobotu potom kickover turnier tam maja, večorie a nedželu popolňu program Zaušech, samo z Line Dance a potom určitež Kielovač na nové alebo ponoviny Kielovarskej čare.

0: Tuto štučku mi ráno do husovania použiť. To je se najskýre filo milos umyslil. Tu je hovak tak šibavé ráno v našim programe. A to svedčí deň za jubilej. Zohodí sa jinička stavizna 8,5 leta a dlie povedač. Klinči trochu za tým, zo ceče nechtu knore mieč. Kusk za to klavírno ne, abo ga doby tohič. Ale tajke nešto máme. Bola nás v serbským rozosu napríklad. Janek Vočo rozpravia o dječacem usúvaniu, kýž dota žanného konca nima.
1: Kúžde štvrt gránom, a to již od 8. mierca 2018, doživia dječi do dom, kde je malé je drôzne filomilosa. Mirko Brankáč kemu od prvního dňa svoj vus a osobitý charakter spošča, što je od již úžaduje.
2: Ja som nieke 400 kroč tuto filomilosa rečal. To je od již bytnú v vosu, ta vysokosť, nie tak jednora, kaž před letami. A to ja mám jenom techniku, som mluvil, že to všetko ešte beží, to je všetko pýtno, to je najväčšie vôžanie, ten vôz.
1: A s ním a všimi tými rianými zvukami nebe Filomelos, ten Filomelos byl, tež nebe jeho Mirko takhle s celým čevom a dušu a lutými vúdnymi przlemi predstajal, pod kúždym perkom má hač do džensnýšieho znajmenča jednu ideju a samo svojské přísvovo, s ktorým žortne na nás človekov a naše činky zláduje. A jako tajkého jeho tiež ľudžo privátne nareča.
2: Tošno je jara, každým praj, za dušu, když ty stejš na bankovém automáče, si peníze zvolíš, ale on žádná vás zádeš, že vy to ještě tu knes Filomelos. Hej, tu tady jsem, to bude fajn tak činíče, a to bude kompliment já ráde přijúzám, a přes druhou vězo tiež, hej Filomelos, ľudžo mě spoznaja, ale tiež nespoznaja. Ja to ten knes Brankáč, alebo v tým, no. Ja biežu se zviacerými identitami. Přesvět.
1: Zo vostanu stavizničky Filomelosa čerstvé, žortné a napjaté leží ve rukách dvou koautorku. Jedna z nich je Antje Beneken. Ona je po povolaniu dživiznová pedagogika a tiež expertka ve čítaniu zvieračích sledov. V zajšuch letách je za serbský rozvoz tiež již o druhé seriále písava, kýž v abo v přírodži jednachu, kýž listná mruvia Lilo, Krejny Bracia, abo Janka se sedom dybkami. Tuto vysovanie miestem dávno v archíve rozvoza Drýmaja. Mala drôzna Filomelos plno tomu jej a celému týme hač do dženstnýšieho veselovo bradža. A propos tým, dalša koautorka je Andrea Keščcena. Ďakovano jej je Filomelos práve žortne serbský ptáčk. Ona staví zničky sobu písa a je ze všeho spočatka tiež převožuje.
3: To nie je vizujo žine, že ani posúne převož byl, to tiež nebe šlo. Trebame náš serbský svit a když staví zničky jara přepísam alebo jednu ideju bule utvorujú a druhú prečo ostajú, no aj potom to tiež Antje napísam. To je také dávane a brače. Ja znamenča so na tý dny, když Filomelosa písam přeco jara veselú, dokež môžu to bude kreatívna byť a mám hižo miestem ve vuchu, kak to Mirko Filomelos praj.
1: Andrej Keščcenej po boku je Madlenka Šoučic, spočatná režisérka miestem rečnica riadu a má přeco vúšnu polepšenku za text. Tu iž dženca Filomelosi, abo lipe prajene týmej Filomelosa, veľa zboža za 400 vúdače. A vám, při posluchariam, viezo veselo, celé ve zmysle malé je drôzne.
4: Frrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
5: Je hodinu dleje žive.
0: Aj kuž do štvorci sreda nekajki dodam dej a vo sebe tejšího. Filo milo, zofiske zladovanie na svet a na nás čujeko. A to mám nekotre vúrezky abo linky ze 400 vúsovaniu. A to môžeme upravať, že preč to je Filo milo Zofia. Napríklad je on prajo. Ja mám môj ščiniara rade, on je nímale tak riane, kajš ja. Abo druze môža obleto zestarič, ale ja a dječinic. To šo sú svoja filomilosa, kýž nás kašprajne ižo přes 8 let převodža 8. mirca 2008 na čebe prine usúvanie. A přeco ište ma on došť ráno za kúže štvotk s nami stavač a do dňa startovač. A ste mi 10 menšinu do 8.

0: Što je šitko policija nabliže ležo mima, to je Katka Pebelec.
1: Policija z G.
2: Zjezdnje zjev je v utoro večercija 20-letne z svoji Škodu Enyaq. Von bi na A4 smer Zorec popuču jako kontrolu nad svojim jezdživom zubi. Zranil so nihto neje, tež škitna planka ne bo obškodžena. Na auče pak nasta vecna škoda 5000 euro. Puknina v obruč je v utoro pripodnju knjez božu na autodroze 4 smer Zorec, visokost život jezda budušin zapad vedva. By to prítku napro při veľkým nakladnom auče bez pripovišaka marky Scania. Podľa jedúce VW na Libečárie zjedže přečivo karkasy a auto bolo obškodené. Celkovná škoda na nakladnom auče a VW-ju 7500 euro. Krótky vokomík je dosahal mužňu pokradnič a to by v obchodže pri Vúžijském námestče v Ojerecach. 7-60-letná je to bolku skrotka předrastčany z Dejovostova, zo by v obchodže hište po dalšiu drastu šva. Tunle vokomík Vúžijich upadu šojo, zo bych ju mužňu rentnarky z tožky pokradnili. 1000 euro za osobu, dalše vosobinské dokumenty abo penežné kartky pak nesu nás božo burzy byli.
0: A s tým je 12 minút po 8.

Lično prozdnin dovolj si za šetnega dňa ulečeť, čo nemôžeš jenoč v Ukraju, tež pola nás v blízkej okoline. Za mnoho Serbov suša voda k dovolí šojene, ač morio, jezo abo reka. Ač za kúpanie, čomikovaniu abo prošče jenoč za vočko dovolj pri vode mnohých odpína. No a tu teda na voko Miki Vezo tež fotografuja. Tola nic jenoč přečelio a znači sú čipni tež my. Tuž šteče nám rade svoje najrenče dovolové impresie, veselú so přes vaše fota najrenčích jezoro, abo máte krásne foto od moria, abo ste byli s čumikom na vode popoču, šteče nám rade tuto fota a připísajte nám niekotre zajímavostky. No až tuž má druhé riane impresie, přes tuto sa Vezo tež všetko veselíme.

0: če sač minčeno je do napodživečih. Nič štyri, nič štorceči, ale štyri sta ste tu na tutem, na tutih gratulacijach, što ještu netko máme.
1: Přejeme z Božo.
0: Ja, 400, tuto ličbu sme dženca ižo ráno slyšeli v našim programe. Naš Filomilos má dženca svoje 400. úsovanie a svierni připosluchario sú nám tiež k tomu písali napríklad Rebeka Hertelová, Lube Filomiloso. Gratulujúči celé útromne tvojemu jubileji, přes tebe činí serbščinu vuknič vo sebe veľa vesela a tvoj loštne vôz mi všetko tiež zveseli. A Regina Šouče napísa, za mała drozna tak pilne svoje dživo vukonia, to ju jara veseli. Vulky džak małe drozne a celomu týme, kýž so zatem kova. Haj, náš Filomilos dženca svoje 400. húsovanie svedčí. A ve tutech úsvanách je však mýtež také krásne písvo, ký so tu hodí. Jednu kvalbu na džen dáš, dušu druhom zvorevaš. A všetko nemôže z seba dočakať. Po příhodnej stúdce je on zase na rede. Náš Filomilos.

0: Filomelos. Dirdam dejstva Marmije Drozene.
1: Tajka hrjana lečna vuka. Kras, nje. Šuđe, dokaj škuli ja ladam, je všo pisane a... Ocecala voskota.
2: He? Če hodla voskota?
1: Na, dež tu po vuce biham, travički po mojim brjušku zjedu a voskota ja.
2: Oha.
1: Z najminča je dženca tule na lečni vuce vjacelus hač na rejach. Tamle... Flap, flap, metečka, tamle, zum, zum, hana, a všude skopčky a šviače. Miso, hýža, viači, tak husto každý jdu tu lestrovič. Ej, bones dias, ej, pomebo, ej, ej, buď škválené, ej, moši, moši, a namaste.
2: Vopravdže, vuka je živa, šo švoči a boči, šo je pône insektu.
1: Kýž tež ještě svoda. Kajž tule. Abo tule. Stop. To je vosa. Tu račo nie zježeru. Nic som ne kaunie.
2: Filomeloso, to nie je vosa. To je pauk. Kýž jenaš kež vosa vupada.
1: To? No hoj, tjo, pauko. Si so podamo spytal předrazčič.
2: Myslu si, že se pauka někomu před nosom šlapnou.
1: Hej, na mě láda také větší stvorině. Ale vole se nehýba. Vypadá skýry, kajž vopino. Ale te oči, také než to ještě husto viděl nejsem. Kajž také monstro skopčk. Také dole klíbory pak tež má.
2: Hej, to je nygawa. Němce gottesanbeterin, pulsce modliška. Ona tu te pauky, když vypadá jakéž vosy, tež ráde žere.
1: Po pulsku, přeprášam, pani, já jsem spíšnější byl, srdečně. Tutla může sojišti kusk modlič, prošu. Zaprášam do modlitvy.
2: Na, nebuď taky hubate na nygavu. Ona ráde raz kusnu.
1: No hej. Tak sprostně na kaj štát tamhle sedí. Nemůže mě ani kusnič.
2: Nekotře nekavy svojim mužikám samo po porovaniu vovu odkusnu a jich dospolně zežeru.
1: Oha. Najprede. A potom ham.
2: Haj, celé pravé.
1: Bo. Víš ty, ta vůka je vůlka dost, já můžu se tyž tamhle záde rozhladovat.
2: No, druhé vůky mají tyž rejane plečky.
1: Vůvu, odkusnič, tyhle se mučí a mi nedomu ozletaja. Češť, paní Nygawa, myso.

0: Następnie na podziwie ci.
1: Srpski rozgłos. Pojeszcze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. Nowa szulska wiednica serbskiej zakładnej szule Krosčicach je Hanka Vočarjova. 35-letná kozarčanka nastupí tuto miestno hižo 1. augusta. S tým zakončí so 5-letná doba zastupníctva šule přes direktoru druhých serbských zakladných šulů. Kaž krajný zahriad za šule a kubvanie dále zdjeli, nejste za zakladní šuly Budyšině a Ralbicach v upisanské procedúrie hišče zakončené. Tohodla přepoda krajný zahriad překodně nadavky šulského viednictva Ralbicach Janě Hančíkovi a Budyšině Aleksandrie Vauče. V júliu je Horné Łužice 6 předov začo za dohromady niečo 90 přistajených krotko dživo přizivivo. Kaž agentúra za dživo na naprašovanie zdželi, by to trošku viace nových přizivinio hač před mesacom. Kelko firmu potom opravdu za svojich přistajených státne penes za krotko dživo užíva, vie agentúra pak hakle za trošku pozdišo. V miercu by to 1,6 předov začo a 900 ľudí. Väčšina v předživačem přemysle. Loni samsnym času by niemale dwójce telko przystajnych regionie w Krótkodziele. Twarska dziuła przy nowym w osadnym domie Rad Lubin w Ralbicach cia posledni fazy. Kajż w obkruci w osadny farosz czy pandelan są po jednym licze twara niemale na dzień pełnie czasowym planie. Tu chwilu so jeszcze elektryka doinstaluje a dziuła na wąkodnym arealu se dokuncza. Nowa Rad Lubin nastanie na miestnie dotalnie brożnie farskiego dwora. Jedno poskoduje tvarenje zmije miestno za 80 ľudí a pači dohromady 1,1 milión euro. Kun septembra na domkovance ce vosada nuotva posvičič. V džilách zapadne Horné Łužice je čera niečo 2 hodine 2 milina upadnula. Mies druhým ve Vorklicach, Rožinče, Smerčaci a Nebylčicach. Potrichene by niečo 2000 domiacnosťu. Vybiju do podnia, pak bych učeže zase zvuporedžane. Kaž zastaračel Sachsen Energie zdjeli, miachu mylenie v Suči Kamenskije přepinarnie. Příčina by najskere, zo su při tvarskich dživach blízko počnici milinovot vopškodžili. V Mužakově su džile Pyklorovoho parka dukvilu za vopetovariu zaurene. Nevedro je tam vutoru večo štome vopškodživo a poalivo. Dočasnie je jenož areál vokół nového rodu za publikum přístupné. Kaž záložba Pyklorového parka zdjeli, pracuje so najväčšiu škodu hač do konca týdňa odstronič. To bych upojistče, ktorýž namakáče tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Nás očakuje džin, při ktorýž so svunco s močelými vodmenia převážne vostanie sucho a to při 30 stopňach. Jutce každéž konc týdženia očakuje nás storunia, přečelne a suche dny. Jutce spadne živé sliepro na 620 stopňu, potom zase stupa.
0: A došľadáme na puče, tam celé dere upadá tu Horné Łužice. Žádne háčenia, žádne vyskače nám nejsú znáte, jediné, čo máte nás ráda zázvonče, alebo písate nám WhatsAppku, alebo tiež krútku povieš přes chat v našej app MDR Serbia. Zmužme to potom spíšne vozevič. A s tým je, si ja pomenčené po napoďujúčich.
1: Srbský rozvoz.
0: Ja vám zaspieva k tomu Ralf Borzi.

Máte došť prizutom edre na kino pod tvojim nebiom, to mám nedom dvaj pokývaj za vás. Čenca napríklad je v čornom koncu znova kino pod tvojim nebiom, kaj včera ižo pokaza so das kanu des manitu a júce máte ďalšiu možnosť si tam nešto ovládať menece LOL 2 dupk 0. A tež u biosférovom rezerváče Hone Vúžiska hola a hate v Stroži maja taký kino večer. Prýny je júce večer ve 8 a to s filmom Ganzer halber Bruder. Muzeju Západnej Vúžice smieťa si deti dženca od popolnú dvemaj v obľadač, što už hovak nichtu nevidí preparácijsku dživaniu. Tam môžete vidieť, kak so zvierata preparuja a so zavedomostne dživo přihotuja. Smolerec knia nepředstaví so dženca večer nová knia, je to premiéra knihy Dotkania s autorom Milanom Rabalom a ilustrátorku Petru Švarco. Dženca večer na poosmich, tu je budiš nekaž prajne v Smolerec kniani. Serbská dekanátna modžina je tiež leca na zromane vulet přeprošená, kotrž budže nedže do 13. septembra. Plánované je s busom do Sprjovjov, pola Hamora ječ, kdež budže zromane nešportamnejšie cokvi. Přizankne so čomikovanie z Čelna do nového mesta a zajímce mili sa hač do přichodnej pondele 10. augusta. Online přizevič, link namakáče na strone www.posol.de. A pokúkneme na konc týdena. Sána nás svieča viesný svieďen, a to piatky, že s úbeďovaniem vodňových úborov, a potom zareje tam DJ Romano. Sobotu maja mes druhým kikorové turnier a večer vizo znova reje. Nedžuluje potom popolný program Zaušech. Z domov môžete si tam oldtimerov obľadať, tiež line dance skupinu tam zmeja a môžete kielovať na ponovenie kielovanské čare. A samo tam nešto dobeč.

0: Dobrý den, dobrý příslucháky a příslucháře. Hojo váš serský program a Diana Šicová jo za vás při mikrofoně. Vítam vás na Rádio v Gožinku v Dolnosárskej Rice. Ho z gorúceho Chožebusa. Kak šopvo jo u vás. Vesem advažasča stopňu máme žinca hove mistče, ale víče a přesvíče mežame skojnsne chvíľku vedochnúš, pende se píčku ochvožíš. Co sú naše témy žinca? My gledame k druhej menšine v Nímske. Európsky žien spomínania na holokost, Sintiu a Romu. Jo byl zachadnú neželu a leto sa dajo prietný raz v celé nímskej akcijské týženia přešivo anticiganizmoju. K tomu máme informácie a my spomíname žinca na přesliženie Sinti a Romu v casu nacionalsocializma. Pön, mám termíny za vás. Borkojský domonijský adrast Vine Svežen koinc miaseca zabiera organizatóre v Borkovach a okoline a ze slednými přigotovaniami zabierane sú zavisče teke v Sarskem domje Žinca. Dokulaž tam vytvoriu Žinca viacor novú ústajencu. Net vedci k tomu. Wir grajome žinca vašu nejlubšu muziku a na zachopienku sú naše feriove žiši na reže. Naša zverecná séria pokšacujo a žinca ogledame uchacam. Nečo los, rytne až z čopedla.
1: Raz, dva, tři. Žiši k radiu. Ojo vaš, žiše cebastro.
0: My máme ferie a togodla grajome kúšte žien, bajku abo čojenie za vás, ľube žiši, a ninto v augustče se pla zvieretu rozgledujome. Pla uchacu sme žinca duce.
2: Veliké uše.
3: Mám za výsče nejrydnejšie mie, dokuláž gronie mie uchack šnuví. Mám pak také největší uši, ako je uchacový svět, ještě ví, že ho nejo. Dejím se přece pracovat, až moje uši po zemi nešvíratej. Te druhé uchacky se mi usmějí a vytrží se sromám za svoje veliké uši.
2: Togodla seží uchack šnufí, slidným casu cesto cevo samučky ve šamnej geli. Také žinca to tak jo, ako se pera žučko degele. Veno jo tie rúnosti, cevo, samučke a pvaco.
3: Mojej, mauka, co ga jo se šistalo, co go dla pvacoš?
4: Ach, to jo kradu dujke, čojenko.
3: Což mi jo ulicovaš?
4: Tora zajča, som si snidanju kakavu na blido rozkidnula. A mama jo pen menala, až ty južo zase paukaš. Dlatego som bola krádu tužna, a přes to nesem merala, když ľudí gledaš. Kajo se ucapnica na mňo rozgnívala. Ako som při obježe ulicovala, kak jo ucapnica me ščokala, jo me mejnan s vačím glosom umiatoval.
3: Aha, a dlatego se žinca taká tužna?
4: Ach, dokuláž, jo nán me tak umiatoval, som svojomu bračoju krajky schovala. A me brač jo net přes dvor gnal a volal. Josefinka jo me krajky předzeva. A naša starka ka namo kúždy viaco bajku ulicujo. Ale cora jo ju jano mejomu bračoju ulicovala. A žinc zajčo ninto...
3: Ach, nie płac, Józefinka. Zawieście tebie już pytają. Dają dny, któreś se szpatnie zachopił, a pyn cewy lub żyn dłyko rydny niesu. Ale z niczego przyjdł na taki szpatny żyn pytom nikotary rydny dny. A nie to żyn malsnie zasi do mojej. Hop, hop.
4: Mienisz?
3: Jo, to minim. To groni, ja to samo wiem.
4: Ach, uchac klube, dziękujom se si, a se mi tak przysłuchał. A nimo tego masz wielgin rydne, wielgie przysłuchańskie uszy. Nie znają nikogo, kęć ma takie takie rydne przysłuchańskie uszy.
2: Niemcio uchac se smiał, wet jednego ucha aż k drugiemu. A zatem, aż Józefinka domy gnała, jo teke uchack šnufi chvatov k tým drugým uchackam, dokula se vietce nejo sromal za svejej veľkej uši. Ale ven jo byl gjarde, až jo mil nieco, co šte druge uchacky nemajú.
3: Abo znajo šo vysnáš nikakého uchacka, ktorýž má také riedne veľké přísluchajnské uši.
5: No, wielkie uszy z tej dobrej za przysłuchanie. To ja doch redny końc żyńcajsznego czojenia. Wicze jo cele wesebne dakel nasz rysza programa. Aż to wicze po takim. Lubię dzisiaj.

Gaš žinca viaco, hešte nemašo nic predk ve serskem domje hovechoše bozu. Vetvorio se nova ustajenca s titelom Vúžiske grajkanje s barvami, lauzica farbšpíle. Umiocoka Marita Vopserova predstajo svoje molbe s vúžiskimi, teke serskimi motivami. Musikaliski oprobio vernisažu Kupka Drevjanki. Viaco zega šestčich bedeali ve serskem domje Büš. A Kupka Drevjanki taga jo z Börku. Žož Rono přigatuju svoj domoniski adrastvine sveže in koinc mjaseca. Ženca viaco zmaka se togodla domoniski adrastvine tuaristvo ve Börkovach na zgromažinu, a kšir tam přigatuvaš sveže. Napo vesemich ve sportlaskem domje žolus. A seniore Borkojskiego amta sú pri gošbie domonijskiego svieženia přepšosone na seniorove vetpodnia pietk 28. augusta. Za to pak dešo se ninto južo přizjavíš pla vašich šoto. Pön ježo Borkojska čochta z vami na svieženiščo v Borkovach vet zigačich bužo písane rozviaselinský program a kafe a mazajnc. Až do 14. augusta dešo se přosom přizjavíš. Aho, sú te drevianky, gromaže z kúbku Vokašina. Marianka.

Napříšud sind die Aroma v Češem Reichu se žínca přeci ještě někdy s takovou vážností, jako by bylo notné. Žínce uchádají z toho, až mězi živičná štěstvo či a čižašťa a živičná štěstvo pěš a stržašťa jsou nacionálzu celisty jednab 500 000 Roma a Sinti přesledovali a zamordovali.

Až do septembra 1946 je centrála Reicha za vejovanie přeživo cigánskému nerodoju registrovalo 3000 Sinti a Romů. Supestajili jich deportirovač z Reicha Vendoligu za nuskaných živašerio v obce Johnny Pelsky. 16. decembra 1602 a stržašťa jo Himmler rozsužil v Auschwitz ukazu všichnych ještí v Reichu zavestaných Sinti a Romů deportirovač do koncentracijských ligů a getů. Cigánske legu v koncentracijském ligvě Auschwitz-Birkenau jsou natvárili 1602 a stržašťa. 2. augusta 1904 a stržašťa jsou tam usmrčili sledných přeživěcích v plynových komerách a legu zaurili.

2 august jo se dlatego 2015 připeznal přes Evropský parlament jako Evropský holokaust opomínský žín za Zinti a Romů. Mezinárodní opomínský žín v opomnišťu Auschwitz-Birkenau každý léto organizuje Centrálna rada se zvězkom Roma v Pelské v kooperaci se Státním muzeum Auschwitz-Birkenau.

Hanka Rielcina joho spívava, vena jo vešegu duce była. Ale nic jano zešegom, teke dvujke jezde z autom svúšajú za mogich dovolarju, teke letosa do prozninskego casa. Máme v našej muzice tužinja žinca za to Segožice song. Znáte jo spiu Mam dvojku ruku přes český road movie Jízda z leta 1964 a 1960. V Česky má film žinca kultový status. Frontman band Bute, Radek Pasterňák, grajo ve jadnej z gvónych rolu sám ve filmie sobu.